vlasy zrezlí, my za ty roky slezli, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bu, bu, bu.